rana na duši, stav si opustil, či pro ně hledá bezpečí. A vše je jedno, vše je dobře, že moře nikde nemlčí. Ráno, co nechává,

Démon Poseidon vidlice místo obočí a v očích mořské propasti.